Kaštin milenjama karvari žinaja. Argum semnil uzl hurkari teja.